0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Hypoteka.